0: Vaše leto s rádiom Regina Východ.
1: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Tisíce světel tu svítí, odevšad zazní.